0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
3: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
2: No. Jako teda bylo to jako těžký teda.
1: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
2: Bylo to teda v tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
2: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
2: No v listopadu říkám.
1: No 17.
2: 17. no.
1: A kde?
2: No kde? No.
1: Na Al. Al.
2: Na Al Jašce.
1: A prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Na babičce nejlíp vidí, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
2: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
1: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Konec konců, to je její věc, v každém případě ji čeká soud.
2: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém případě podám.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně a bude to jeden velký proces.
2: Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňo, oni říkají, že...
1: Máňo? Máňa je tady?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne, já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
4: Já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj!
2: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
1: Prosím?
2: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říkal jsem gej?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak jsem slyšel, Karle, že jsi tomu Pražákovi načechral pilíř.
2: Starej se o hroby, Havrane.
1: Ano, ano, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už ho chce Fištrona.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Já už na vás kluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
2: To nevím.
1: No já přeci, Jirgot, já.
2: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
1: Člověče, že byste hulákal taky. Vy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
2: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
1: No cifej, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče a někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby netlouk.
2: Jo, ale v noci.
1: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takové zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
2: Víte,
1: rozumíte?
2: Co? Počítejte si do desíti, jo?
3: Co chceš, táto?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A pak jsme šli do takového podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak tam vlezem. No a, poskej se. Normálně hledáme ty koule. A on tam nějaký chlap.
2: Ty jsi pobrskala botou.
1: A promiň, ale dělal striptýz, to si vy jste mladí, tomu nebudete vůbec rozumět, ale Ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho, to mě konkrétně nejvíc.
0: Rock Radio, konec legrace.

0: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
1: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
2: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rokový rádio CZ.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: muzika.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
7: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník,
9: malíř,
8: topenář,
9: podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí Rek byty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rek byty, záruka kvality.
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Dneska nejvyšší teploty až 33 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno, zejména v Čechách přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Zítra nejvyšší teploty až 34 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný ráno, rokeři. Máme 7 hodin a za mikrofonem vás zdraví Kája Klímová. Doufám, že se máte takhle při nedělním ránu dobře a ať už děláte snídani nebo jste v práci, tak Rock Radio je v tom s vámi. Ať už vlastně jste kdekoliv nebo děláte cokoliv. Dneska nás čeká tradiční historický okýnko, kde zůstaneme u My Chemical Romance a podíváme se na příběh jedné jejich písně. A taky nám už jedna česká kapela předhodila ochutnávku alba, který ale vyjde až na podzim. V téhle hodině se podíváme na to, jak moc na hraně jsme a taky vám povím něco o sbírce aut Jamesa Hetfielda. Takže teď už jenom káves a nohy nahoru šéfové prominou. Tak pojďme tu neděli odpálit s Metallicou a jejich Enter Sandman, Biffy Clyro nebo s Františkem Sahulou a jeho Stíny na duši, pecka z roku 1994.
0: Rock Radio.

0: Právě nám dojíždí Gotthard Ech Anytime Anywhere. Prosím vás, takže pozor. Vyšel nový single, který je jako upoutávka k albu, který bude vydávat kapela Škvor. A album se jmenuje Na hraně a právě stejnojmenou písničku nám pánové ze Škvoru hodili jako takový předkrom. Co můžeme vidět v klipu je právě sup, který je i na obalu alba. No jo? Jenomže moje bystré oko na Metalliku něco zaostřilo a to je co říct, když mám na pravém oku 7 dioptrií. Ale já si na tento klip vzala brejle a stálo to za to. Asi si řeknete, Kájo, ale co má společného Metallica se Škvorama? No tak pozor, Honza, což je kytarista Škvoru, tam hraje na jednu moc pěknou Hetfieldovku a zvuk v téhle písničce zní tvrdší. Takhle, pokud jste ještě neslyšeli právě tuhle pecku, tak naběhněte na YouTube a běžte si to pustit, protože to stojí určitě za to. No, ale co stojí za to, je i taky naše rádio. Pojďme si dát třeba Van Halen, Kabát, Pain nebo Oasis Ech Wonderwall z roku 1995.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Tak to byly Guns N' Roses. A ze začátku hodiny jsem vám básnila o tom, jak vám povím, co James Hetfield vlastní za auta. Já se musím přiznat, že ty auta jsou fakt pecky, tak pozor milovníci motoru. James vlastní třeba Jaguara Black Pearl z roku 1948, Ford Roadster z roku 1932 nebo Auburn Speedster z roku 1936. A další, ale tyhle kousky, no prostě nemám slov. A cenově, když vezmeme třeba toho Jaguara, tak je to jedinečný kousek, který je odhadem cenově lehce přes 1 milion dolarů. Ford za cca 165 tisíc dolarů a Auburn Speedster za cca 700 tisíc dolarů. Takže v přepočtu za tyhle tři kousky byste dali cirka 41 milionů korun. Takhle, pokud se vám teďka udělalo šoufl, tak v klidu nejste v tom sami. Tak si radši pojďme spravit tu chuť. Do konce hodiny nás čeká Lenny Kravitz, nebo kolik bylo pádů na tvrdou zem, anebo Škvoři a jich kolikrát, Green Day, Foo Fighters, nebo Happy Old McWeasel a jeho Drunken Sailor.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
4: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
5: Chevrolet Corvette,
4: Camaro Bumblebee,
5: Ford Mustang GT,
4: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
5: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
4: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
5: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Dneska nejvyšší teploty až 33 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno, zejména v Čechách přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Zítra nejvyšší teploty až 34 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný ráno, moje milí. Za mikrofonem vás zdraví moje maličkost Kája a my pokračujeme dál společnou jízdou v nedělním rokovém víkendu. V téhle hodině nás čeká píseň podle vaší chuti, takže mi pište na Messenger Rock Rádia o písničku na přání. Takhle, vím, je ráno a sprint nepřipadá v úvahu, ale pište si trochu rychleji, páč píseň na přání se spustí v cca 8.20. Já vám k tomu dumání pustím třeba POD, Red Hot Chili Peppers, nebo nás odpálí AC/DC z jejich TNT, pecka z roku 1976.

0: tak to byli Trautenberg a jejich Potužník senior. A jak jsem před chvílí avizovala, abyste mi psali o písničku na přání, tak mi napsal Michal, který by si přál něco od Vysáčů. Tak Michale, jasně, že zahrajeme Vysací zámek. Vybrala jsem písničku Cigára a Vysáči tady nezahrajou sami. Čeká nás třeba Kern, Three Days Grace nebo Bruce Dickinson, ale teďka už o Vysací zámek a jejich Cigára z roku 1991.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: Náš milovník Steven Tyler z jeho Aerosmith právě dohráli na Rock Rádiu. A já jsem vám včera večer takhle přemýšlela. Což by moje blízký řekli, že se moc nestává, ale tak jsem vám takhle přemýšlela, co bych vám mohla doporučit za písničku. Protože, jak už je naším společným zvykem, že vám vždycky doporučím něco, co si poslechnout. Takže a tak mě jako do mých zbylých dvou mozkových buněk, jo, trefila písnička Helena od My Chemical Romance. Spousta lidí tuhle pecku zná, ale neví příběh. Takže během turné v roce 2003 začali My Chemical Romance psát nový materiál pro své druhé studiové album s názvem Three Cheers for Sweet Revenge. Když v listopadu dokončili turné, velká část alba už byla napsaná. Ve stejný den, ale kdy dokončili už to turné, tak zemřela Gerardova a Mikeyho babička, která se jmenovala Elena. Gerard byl zdrcený tím, že jí vlastně naposledy nemohl vidět a bral to opravdu těžce. A tak na počest napsal právě Helenu, která se nakonec stala i úvodní písní celého alba. Takhle, o tomhletom příběhu bych tady mohla mluvit klidně hodinu a o My Chemical Romance klidně celý den, ale takhle, radši si to běžte poslechnout. My si do konce hodiny dáme třeba In God, Offspring, a Why Don't You Get a Job, Europe, anebo Within Temptation, Stardew, a Paradise, What About Us, pecka z roku 2013.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
5: Zach Wild a jeho Black Label Society.
4: Veselá parta Aylstorm.
5: I Američané Savatage a Testament.
4: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
5: To je festival Rock Castle.
4: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
6: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Rádio. Počasí.
1: Dneska čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Dneska nejvyšší teploty až 33 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno, zejména v Čechách přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou i přánky. Nejvyšší teploty zítra 34 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Zdravíčko rockeři, za mikrofonem vás zdravím já, Kája, a doufám, že se máte skvěle takhle při neděli. Takhle, pokud jste v práci, tak to dáte pevný nervy a nezapomeňte po práci zajít i na to pivečko. Víte jak, mrk, mrk. V téhle hodině se podíváme na narozeniny jedné české legendy a taky se podíváme na zubek Megadeth. Prej nám Dave napsal podle něj Bibli. To teda nevím, ale mám takovýho tucha, že to tak asi úplně nebude, Dave. Ale nevadí. Ale taky nám vzkazuje, že se chystá jejich poslední turné, takže na to se podíváme. No nic, rockeři, nebudu to dál zdržovat. Čekají nás Queenie a David Bowie. Sabatoni nebo legendární Ozzy Osbourne a jeho Bark at the Moon z roku 1983.

0: Tak to byl Aleš Brychta a právě tenhle legendární zpěvák dneska slaví své 67. narozeniny. Nejenom, že je to výborný zpěvák, ale také textař, producent a hudební organizátor. Na začátku 80. let se podílel na založení skupiny Arakain, kde působil až do roku 2002. Od roku 2013 vystupuje se svou solovou kapelou Aleš Brychta Project. Spolupracoval se spoustou dalších českých kapel jako s Olympikem, Škvorama nebo třeba i s Věrou Špinarovou. Tak my přejeme Alešovi hodně štěstí a hlavně hodně toho zdraví. My se teďka podíváme na další dávku slušného roku. Čekají nás třeba Rammsteini a jich Cikcak, Miloš Dodo Doležal, Powerwolf nebo Kiss a jich Shout It Out Loud z roku 1976.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: To byly Journey na Rock Rádiu. Tak prosím vás, tak napsal tu Bibli nebo nenapsal? Na toto by i Shakespeare neznal odpověď a Rick z Mistrů zastaváren by si na to vzal odborníka. Ale teďka jsem tady já, abych vám pověděla, že kapela Megadeth se loučí. Po posledním albu se bude konat i poslední turné. No jo, jenomže na tomto evropském turné Česká republika nefiguruje. Celé evropské turné začne v Belfastu 8. března a skončí v Lisabonu 13. dubna. Ovšem nezoufejte, nejblíž kam se na ně můžete zajít podívat je Berlín, Mnichov nebo Krakov. Mezi hosty se připojí například Black Label Society. No jo, nedá se svítit, přátelé. Na co my si teďka ale posvítíme je konec hodiny, do který nás doprovodí třeba Ugly Kid Joe, Plexus, Hardcore Superstar nebo Smash Mouth a jich pecka All Star z roku 1999.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.

i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Dneska nejvyšší teploty až 33 stupňů. Co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno, zejména v Čechách přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou i přehánky. Nejvyšší teploty zítra 34 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej.
1: Zdravíčko, rockeři, za mikrofonem vás zdravím já, Kája, a doufám, že se máte skvěle takhle při neděli. Ale teďka je váš čas, moje milí. Píseň na přání. Ano, je tomu tak. Utíká to jako voda v jezeře a právě teď je na vás, abyste si vzali svá telefonní zařízení a napsali si o vaši oblíbenou písničku na Messenger Rock Rádia. Tak šup šup, k tomu vám teďka zahraju třeba Enter Shikari, Halloween nebo Daniel Landa a jeho Muži z padáky z roku 1997.
0: Rock Rádio.

0: Právě nám na Rock Radio dojíždí Bon Jovi. A jak jsem před chvílí avizovala, abyste mi psali o písničku na přání, tak mi napsal Milan. Ahoj Kájo, prosím zahraj nějakou pecku od Metallica všem pro radost a sobě. Zdraví stružáci, děkuji. Tak samozřejmě, že Metallica bude a k tomu pořádná nakopávačka v podobě pecky Fuel. Já vás tam moc všechny zdravím. Metallica tady však nebude sama, čeká nás třeba Placebo nebo Krucipisk, ale teďka už Metallica a jejich pecka Fuel z roku 1997.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radio.

0: Hudník David Coverdale v režii Whitesnake a jejich pecky Is This Love právě dohráli na Rock Rádiu. Prosím vás, rockeři, co byste řekli na Bruce Dickinsona a orchestr? Zní to lákavě, že jo? Bruce je součástí takového projektu, který proběhne s polským Beethovenovým akademickým orchestrem. Tohle proběhne 30. ledna v Katovicích, kde symfonické podobě zazní jak pecky Iron Maiden, tak i solová tvorba, a nebo taky přibědou klasiky AC/DC nebo Queenu. Kromě Bruce se tam objeví i další zpěváci. A víte, co miluju na orchestru a roku? Když se dají dohromady, protože pak máte husařinu úplně všude. A co je taky všude, je rocková muzika, dokonce hodiny Joe Cocker, Alcohol, In This Moment nebo Škorpíci a jejich The Best Is Yet To Come, pecka z roku 2010.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
4: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
3: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
4: Chevrolet Corvette,
3: Camaro Bumblebee,
4: Ford Mustang GT,
3: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
4: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
3: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
4: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
7: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
6: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm,
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: počasí.
1: Dneska čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Dneska nejvyšší teploty až 33 stupňů a co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno. Zejména v Čechách přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou i přánky. Zítra nejvyšší teploty až 34 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Dobré dopoledne, naši rockeři, odbyla 11. a to znamená, že už se pomalu a jistě blížíme do finále naší první poloviny nedělního rockovýho víkendu. Pokud čekáte, že to za mě převezme Martin Melicher, jste na omylu, protože tento pán zase nikde cestuje. Dneska pomyslné žezlo převezme Míra, který se na vás už teď určitě těší. A mě teďka napadl takový nápad. Co kdybychom na jedno vysílání vrátili Kmart? My klidně napište, jestli byste o to stáli, protože upřímně, byla by to sranda, ale na druhou stranu bychom asi potom potřebovali psychologa. Nic, jdeme se pustit do toho, co jsem se pro vás ukuchtila, a to jsou narozeniny české legendy a taky se podívám na to, co vás dneska večer čeká. Ale teď už Urge Overkill, Steel Panther nebo Limp Bizkit a jejich Behind Blue Eyes, pecka z roku 2003.
0: Rock Radio.

0: Tak to byl Aleš Brechta s Blankou Šrumovou a právě Aleš, tenhle legendární zpěvák, dneska slaví své 67. narozeniny. Nejenom, že je to výborný zpěvák, ale také je textař, producent a hudební organizátor. Na začátku 80. let se podílel na založení skupiny Arakain, kde působil až do roku 2002. Od roku 2013 vystupuje se svou solovou kapelou Aleš Brechta Project. Spolupracoval taky se spoustou dalších českých kapel, jako s Olympikem, Škvorama nebo taky třeba i s Věrou Špinarovou. Tak my přejeme Alešovi všechno nejlepší, hodně štěstí a hodně toho zdraví. My se teďka podíváme na další dávku slušného roku. Def Leppard, Divoký Bill, All That Remains nebo Pearl Jam a jich Jeremy, pecka z roku 1991.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Tak to byl Rasmus. A já se vás na něco zeptám, milí rockeři. Máte málo živýho roku v krvi? Protože jestli jo, tak Rock Radio vám naordinovalo živák na doplnění roku ve vašem systému. Takhle v neděli po 7. večer si můžete dát kapelu Dire Straits. Ty vám zahrajou jejich největší pecky, který v jejich repertoáru mají. Takže máte se na co těšit, lidičky. A na co se ještě můžete těšit, je samozřejmě momentální dávka slušného roku. Do konce hodiny Láďa Křížek, Eagle Eye Cherry, Fall Out Boy nebo Deep Purple a Smoke on the Water z roku 1972.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok z vinilů.

0: náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: No až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Dneska nejvyšší teploty až 33 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno, zejména v Čechách přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Zítra nejvyšší teploty až 34 stupňů.
1: Rock Radio, rockové víkend.
0: Zdravíčko rokeři, odbyla 12. a to značí dvě věci. Finální hodina se mnou je před námi a pak už to převezme Míra. A druhá věc je ta, že teďka si prosím vás, pište o písničku na přání. Myslím si, že takhle k obědu se to hodí, ne? Tak pište na Messenger Rock Rádia a nám tu 12. teďka odbouchnou Pop Evil, Crash Test Dummies nebo Sex Pistols a jejich God Save the Queen, pecka z roku 1977.

0: Právě nám na Rock Radio dohrávají Olympic a jich jednou. A jak jsem vám před chvílí avizovala, abyste si psali o písničku na přání, tak mi napsal Láďa. Dobré dopoledne, Kájo. Včera a část dneška jsme strávili u Rock Radia a teď při úklidu po pažbě zase. A já tě strašně moc prosím, že by si našim novomanželům zahrála nějakou pěknou rockovou písničku se vzkazem. Tak pozor, cituji. Matěj a Haničko, moc vám vaši lásku všichni přejeme. Buďte spolu co nejvíce šťastní a užívejte si života, jak to jen jde. No tak upřímně, tenhle ten vzkaz mě dostal a je to opravdu krásný. Matěj a Hanjo, my se sice neznáme, ale přeju vám, ať si ten život společně užijete naplno a moc vám to přeju. Posílám vám Bon Jovi z jejich Bed of Roses.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: 24. června roku 2040.
1: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších voloviny. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Mistr právě dohráli na Rock Rádiu a kamarádi, já se s váma loučím. Bylo mi ctí s vámi zase hrát. Uslyšíme se příští neděli a já ještě ohlásím, co bude hrát do konce hodiny. Doro, Genesis, Metallica, Battle Beast nebo taky Vohnouti. Bylo mi ctí s vámi hrát, rockeři, mějte se krásně.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Klumově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
8: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
7: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
9: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
10: Rock Radio. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a...

0: Chvilku před 13. hodinou na Rock Rádiu Doro a její píseň Bad Blood, špatná krev. No tak Doro možná byla upírka a stalo se jí, že prostě vyndala z lednice konzervu s nějakou krví a ta byla prošlá a to by každýho naštvalo. Tak když najdu prošlou konzervu, tak to prostě nemám vyloženě rád. Takže chápu, že o tom pak někdo třeba napíše písničku. Asi to taky zkusím. Ještě předtím ale si dáme předpověď počasí na dnešní den, kterou mám pro vás připravenou a vy si na to počkejte malou chvíli. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
4: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
0: Je 13 hodin.

0: Rádio. Počasí.
1: Pojďme se podívat, jak bude dneska odpoledne. Můžeme čekat jasno až polojasno. Pozdě večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území kolem 27 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 24 stupňů a na Šumavě až 27 stupňů. K tomu bude trochu foukat. Slabý proměnlivý během dne místy mírnej jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, takže se nemusíte bát.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Máme neděli 9. srpna, takže pojďme na to, pojďme si navázat na poslední, nebo na předposlední část rokovýho víkendu tím, že na ní navážeme tu poslední. To znamená, dnešní odpoledne od mikrofonu vás zdravím já, Strejda Míra, váš oblíbený odpoledně nedělní moderátor a samozřejmě budeme pokračovat ve vysoký laťce, kterou tady dopoledne nastavila Karolína. Máme si muziku, mám tu nachystaný Volbeat, Škvory a Shinedown, Accept a Kabáty. Teď jsem se koukal do jiného místa. To je jistota a abych teda tady ten svůj fail trošku zahladil, tak vám dám rovnou možnost, abyste si vybrali nějaký song, který byste chtěli zahrát vy, takže napište mi zprávu přes náš rockrádiový Facebook, jestli byste chtěli slyšet něco, co už jste třeba dlouho neslyšeli, nebo to někomu věnovat, kdo má třeba dneska narozky nebo nějaký výročí, vaší kreativitě se meze nekladou. Takže napište mi zprávu přes náš rockrádiový Facebook. Já se na to za chvíli podívám. Pro vás zapomnětlivý opak neděle 9. srpna máme chvilku po 13. hodině a pojďme do toho pořádně šlápnout, dáme si muziku Kabáti, kdo ví jestli, na Rock Radio.
0: Rock Radio. Kdo ví jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč

0: Úderem 13 hodiny a 18 minut na Rock Radio skončili Green Day a jejich klasická pecka. Dneska už Wake Me Up When September Ends. Probuď mě, až skončí září, no. To bude za chvíli. No za chvíli máme Vánoce za 4 měsíce. A tím se nebudeme kazit náladu, naopak. Máme léto, jsme uprostřed léta, uprostřed sezóny. Všechno je krásný, počasí nám přeje. Já si myslím, že se nemáme na co stěžovat. Je nachystaná další muzika, mám tu volbí ta škvory, to je daný. A taky plním své přání ze začátku hodiny, že si dáme, plním svůj slib, že si dáme něco na přání, co vy budete chtít slyšet. Napsal mi Martina, že se zrovna chystá na brusle a že se jí moc nechce, protože na tom 2 roky nebyla, tak se trošku bojí, aby jí nebolely nožičky z toho, tak abych jí zahrál něco od Foo Fighters, aby jí to trošku zvedlo morálku. Tak jsem vybral tady píseň Rope, Lano, tak si představuji, že tě někdo táhne na laně. A nemusíš makat na těch bruslích a hnedkom to bude lepší. Tak. Uslyšíte za chvíli na Rock Radio.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Na Rock Rádiu HIM ve 13 hodin a 36,5 minuty. The Funeral of Hearts, pohřeb srdcí, jedna z nejznámějších písní od týhletý finský god, emo, metal, těžko říct, co všechno to bylo, kapely. Možná nevíte, že to HIM původně znamenalo His Infernal Majesty, jeho pekelné veličenstvo. Potom od toho trošku upustili a dneska už všichni asi znají jenom tu zkratku. Tahle písně vyšla v roce 2003, pochází z alba Love Metal, napsal jí víceméně zpěvák i kytarista Vilevalo. A je to taková jeho jako typická věc, že láska je něco zároveň nádherného a destruktivního. No a píseň je jednoduchá, hymnická, zapamatovatelná, takže jak vidíte, víc než 20 let a ještě pořád si tu hrajeme. A konec konců něco na to možná bude. Pojďme se dát další muziku. Lynyrd Skynyrd, Gamma Ray a Midnight Oil.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Na Rock Radio Disturbed, jejich něžná balada Reason to Fight z roku 2018. Uzavřeli pěkně tuhle hodinu. My načteme hodinu další a jak vy už dobře víte, náš načínátor dalších hodin jsou zprávy o počasí, takže chvíli vydržte.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte

0: internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: nebo na radia.cz.
1: Bylo 14 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Koukneme se, jak bude dneska odpoledne. Čekejte jasno až polojasno. Později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty je 29 až 33 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území kolem 27 stupňů, 1000 metrech na horách kolem 24. A na Šumavě to může být až 27 stupňů. K tomu slabý proměnlivý během dne místy mírnej jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Takže krásný letní počasí.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Neděle 9. srpna, tak to se nám v kalendáři ukazuje u dnešního dne. Taky připomenu, že svátek mají Romanové, to je celkem oblíbený jméno, takže pokud nějakého Romana znáte, nezapomeňte popřát. Já všem Romanům, co nás poslouchají, přeju teď tenhle ten okamžik z Rock Rádia. Já jsem Strejda Míra, máme 3 minuty po 14. hodině. Pokračujeme v rokovém víkendu, takže za první muzika, to je asi jasný. Uslyšíte Chicago, Bad Wolves a Europe, to je si myslím dobrá trojka takhle na začátek hodiny. A taky v této hodině oslavíme dny narozeniny, ale na to si ještě chvilku počkejte, ať jste překvapený. Takže pojďme do toho, šlápneme týhle hodině Rock Sichtu s písní Rock the Night od Europe.

0: Aleš Brichta na Rock Radio ve 14 hodin a 19 minut. A právě tady ten borec dneska slaví narozeniny. Neuvěřitelný 67. opravdu to teda pekelně letí, tak si k němu něco málo řekneme. Nechci nosit příliš dříví do lesa, ale aspoň něco, možná pár zajímavostí, které nevíte. Narodil se v Praze a původně vystudoval hotelovou školu a potom ekonomii na Vysoké škole ekonomický. Nicméně hudba nakonec převážela. Vy ho znáte asi nejlíp samozřejmě jako původního frontmana kapely Arakain, kterou založil v roce 82 společně s Jiřím Urbanem, Miroslavem Nedvědem a vlastně 20 let tam působil jako hlavní tvář. V roce 2002 kapelu opustil do dneška z ne úplně 100% vyjasněných důvodů. No, nicméně už v 90. letech si začal budovat pěkně pomaličku, polehoučku solovou dráhu. Ty písně z té solový dráhy jsou trošku v jiný poloze právě, než byl Arakain. Mimo jiné zúčastnil se i celý řady dalších projektů, znám je třeba Zemětřesení, což byla taková super skupina, Brichta, Miloš Dododoležal, Vlasta Henich a Štěpán Smetáček. V roce 1993 natočili album s písněmi Jiřího Schillingera. Potom projekt Hattrick, Aleš Brichta Band, Aleš Brichta Projekt, Aleš Brichta Trio, boky komornější a další. Zajímavý je, že píseň od Hattricku Nechte lajky vlád, kterou taky dobře znáte z našeho vysílání, tak po hlasování posluchačů se stala oficiální hymnou český fotbalový reprezentace na mistrovství světa 2006. Takže přejeme Alešovi všechno nejlepší z Rock Rádia a hodně zdraví, ať to zpívá a hlavně to zdraví samozřejmě v tomhle věku, už je to pak samozřejmě potřeba. Takže pojďme to oslavit nějakou pořádnou muzikou, dáme si Blackstone Cherry, Red Hot Chili Peppers a Offspring už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
3: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
2: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
4: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: 7 minut po třetí na Rock Radio Lucie a nejlepší, kterou znám. Tato píseň vyšla v roce 2018 jako druhý single z alba Evolucie, což bylo album, na který jsme čekali 16 let. No, zajímavý je, že tenhle ten song napsal Oscar Petr, náš opravdu jako významný hitmaker, už v roce 1989 v Los Angeles a téměř 30 let potom tato píseň ležela v šuplíku. Vlastně až při natáční Evolucie se k ní vrátili. Text napsal Kodym a je to taková klasická, si myslím, Lucie, opravdu milostná píseň, ale ne jednoduchá romantická slaďárna. Tak, pojďme na další muziku. Kiss, Ghost a Rammstein, to je následující silná trojka.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
6: Zach Wild a jeho Black Label Society.
5: Veselá parta Aylstorm.
6: I Američané Savatage a Testament.
5: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
7: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
8: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
7: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: Kapela YouTube na Rock Rádiu uzavírá tuto hodinu, nachystaný jsou další zprávy o počasí a vy se na ně počkejte asi tak 1,5 minuty.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet? A v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
1: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
4: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
5: Chevrolet Corvette,
4: Camaro Bumblebee,
5: Ford Mustang GT,
4: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
5: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
4: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
5: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
0: Bylo 15 hodin.
8: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Dneska odpoledne bude polojasno až jasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území kolem 27 a v 1000 metrech na horách kolem 24 stupňů, zatímco na Šumavě tam bude teplejc až 27 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý během dne místy mírnej, jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, ten můžete čekat k tomu. Takže pohoda.

0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Rokový víkend na Rock Radio, od mikrofonu vás zdraví Strejda Míra. Máme chvilku po 15. hodině, asi tak přesně 2 minuty, a samozřejmě pokračujeme dál. Dneska je neděle 9. srpna, svátek slaví všichni Romanové, přejeme z Rock Radia všechno nejlepší. Pošlu jim i nějakou muziku, můžete si vybrat, co z toho budu hrát, bude pro vás. Mám tu nachystaný Kissing Dynamite, UDG a Scorpions. A taky si myslím, že bychom si mohli dát něco na přání, přece jenom už uplynula nějaká doba od toho okamžiku, kdy jsem poslední přání splnil, takže platí stejný pravidla. Napište mi zprávu přes náš Rock Radiový Facebook, normálně do Messengeru, co byste chtěli slyšet. Pokud to chcete někomu poslat, tak to tam samozřejmě nezapomeňte připsat. Pokud děláte něco zajímavého, taky to tam můžete připsat. Já si to rád přečtu a možná to i přečtu do éteru. Takže pojďte do toho, napište mi, a teď už Scorpions, Rhythm of Love. Rock Radio.

0: Dvě minuty po 14:04 na Rock Radio Halloween a jejich písně o tom, jak si zajeli za gejšama do Tokia a co si odtamtud přivezli potom zpátky. No, my si dáme další muziku, Struts a Harley, to je jistota, to je tu nachystaný. A kromě toho jsem slíbil, že budeme hrát na přání, vylosoval jsem tady z došlejch přání Tomáše, který píše: ahoj Míro, hoď mi něco novějšího od Alice in Chains z jejich novější éry s novým zpěvákem, nejradši mám Black Give Way to Blue. Mám nějakou smutnou náladu, ani nevím proč, tak třeba mi to zlepší. No tak doufám, že jo, Tomáši, máš to tu připravený. Uslyšíte za chvíli na Rock Radio.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet? A v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.

pátek 14. srpna bude Rok na Rok Rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bejvalej režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu.

0: Tak, Rock Radio v 15:39 dohráli Black Sabbath, jednu ze svých nejikoničtějších pecek Iron Man. No, jak tohle to vlastně vzniklo? Nemá to nic společného se Iron Manem od Marvelu, respektive teď už jakoby trochu má, protože to hrálo v závěrečných titulcích nějakého z těch filmů, ale oficiálně původně vůbec ne. Dokonce to vzniklo tak, že na nějaký zkoušce kytarista Tonyho mě začal hrát tady ten riff a Ozzy Osbourne říkal, to zní jako kdyby šel okolo nějaký prostě chlap oblečený do železa celý, tak takhle to na ně působí. No a basák Geezer Butler, ten se toho chytil a napsal vlastně k tomu celý teda příběh, celý text té písně o hrdinovi, který se vydá do budoucnosti, zjistí, že lidstvu hrozí katastrofa, ale když se vrací zpátky, tak v nějakým magnetickým poli je proměněný v ocilový Ironmana. Pokouší se varovat lidi, nikdo mu nevěří a on se jako naštve a vlastně to teda to lidstvo zničí, takže je to takový sebe naplňující se proroctví, klasika, ne něco jako Terminátor vlastně. Takže tohle to má hodně zajímavý příběh, vyšlo to v roce 1970 na albu Paranoid a vlastně tahle píseň opravdu zásadním způsobem ovlivnila zvuk veškerého metalu a roku do budoucna na mnoho a mnoho let, kdo by to tušil v roce 1970. Pojďme na další muziku, Calling, Five Finger Death Punch a Nightwish a jejich verze Fantoma Opery, už se na to těším.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
4: Tahické léto a popol z Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Akopalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akopalas.cz.

0: Kapela Rekleslav na Rock Radio pár vteřin před 16. hodinou. My si dáme další zprávy o počasí, tentokrát už nakoukneme, jak bude zítra, tak chvíli vydržte.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Bylo 16 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Tak se pojďme podívat, jak bude zítra. Nejspíš polojasno až jasno ráno, zejména na Moravě a ve Slezsku zvětšená oblačnost. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami, pravděpodobně i silnými. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách kolem 26 stupňů. K tomu slabý proměnlivý, během dne mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, na Moravě a ve Slezsku zpočátku jihozápadní. V bouřkách a večer na frontě vítr zesílí a očekává se teda silná zátěž teplem. Tak to vidíte, jak si tu žijeme. Máme toto jako v Dubaji v únoru třeba.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Ano, ano, víkend 9. srpna neděle, to je dneska, svátek slaví Romanové, těm přejem z Rock Radia.

Všechno nejlepší, 2 minuty po 16. hodině. Od mikrofonu vás zdraví Strejda Míra a pokračujeme samozřejmě další muzikou. Takže dáme si Within Temptation, Incubus a taky Joan Jett and the Black Hearts. A taky v téhle hodině, kromě muziky, třeba oslavíme jedny narozky. Na to se ale ještě chvíli počkejte, nejdřív muzika. Rock Radio.

0: Aleš Brichta, pojď se mnou, zůstaň se mnou, no tak já s tebou zůstanu, ale ještě teda aspoň chvíli tady v éteru. 16 hodin 17 minut, to byla píseň stejného jména, zůstaň se mnou, která vyšla v roce 2007. Aleš Brichta dneska slaví narozeniny, je mu přesně 67 let, takže z Rokádia gratulujeme převelice. Kdybych měl nějak detailně popisovat Aleše Brichtu, tak to bych asi opravdu nosil pověstný dříví do lesa, samozřejmě všichni ho znáte, jako zakládajícího člena a dlouholetou tvář skupiny Arakain, kde působil 20 let od roku 82 do roku 2002. Mezitím rozjel svoji solovou kariéru v 90. letech. Všichni si pamatujeme album Růže pro Algernon, který vyšel v roce 1994 a kde byly takový ty klasický pecky, prostě, který všichni známe. No, kromě toho se účastnil spousty dalších projektů, Zemětřesení, Aleš Brichta Band, Aleš Brichta Projekt, Aleš Brichta Trio, taky Hattrick, který mi nesvědomí píseň Nechte lajky lát, další. Aleš Brichta má velmi rozpoznatelný hlas, takový hlubší, charismatický, myslím si, že se dá dobře poznat, i kdybyste tu píseň neznali. To není úplně běžný a mně osobně se to hodně líbí teda. Takže ještě jednou, všechno nejlepší Aleši Brichtovi a oslavíme další muzikou Proteus, Skelet a Hooters už za chvíli na Rock Radio.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: 16:40 přesně a na Rock Radio kapela Bon Jovi Something for the Pain. Dej mi něco na bolest, dej mi něco na moji smutnou náladu, tak tohle se tam opakuje v tom refrénu. Tady ta píseň pochází z roku 95 z alba These Days, ve kterém Bon Jovi trošku změnili styl oproti 80kám, protože hold situace v hudebním světě se trošku změnila, všechno bylo tak trochu ovlivněné tím grungeovým stylem, Nirvana, Pearl Jam a tak dále. Takže i Bon Jovi chce nechce, museli maličko se tomu přizpůsobit, tohle album slyšitelně takový jako temnější a melancholičtější než ten naleštěný hair metal 80. let. Ale poradili se s tím, myslím, dobře. Navíc tady k té písni je celkem zábavný videoklip. Kluk přijde do obchodu Virgin Megastore, tuším, pouští si tam nějakou hudbu. No a na tom videu se objevují takový karikatury nebo imitace tehdejších největších hvězd. Právě Eddie Vedder, Kurt Nilov, Snoop Dogg, Dr. Dre, Scott Weiland a tak dále. Pokud neznáte, doporučuji určitě vyhledat a podívat se na to. Teď už další muzika. Tou Stratovarius a Chad Kroeger s Josie Scottem. Za chvíli na Rock Radio.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

zas na nás dopadá. Je tolik smutných očí v té naší zemi.

pod teplou peřinou. Dobře se chrý, co bolí druhé, nás přece nebolí.

0: Dan Landa na Rock Radio chvilku před 17. hodinou. To znamená, že my začneme další hodinu, to je za A, a za B řekneme si nějaký zprávy o zítřejším počasí. To, co se samozřejmě dá jako vyvěštit. Takže chvilku počkejte.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Mrkneme se, jak bude zítra. Čekejte, jest to otevřu. Polojasno až jasno, ráno zejména na Moravě a ve Slezsku s většinou oblačnost. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami, pravděpodobně i silnými. Nejvyšší teploty je 31 až 36 stupňů Celsia, v tisíce metrech na horách kolem 26 stupňů. K tomu slabý proměnlivý během dne mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku jeho západní, v bouřkách a večer na frontě vítr zesílí. Čekáme silnou zátěž teplem, tak bacha na to.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
1: Tak jdeme do toho, máme 17 hodin a 2 minuty přesně, ladíte Rock Radio, od mikrofonu vás zdraví Strejda Míra a máme před sebou posledních regulérních 60 minut rockovýho víkendu, protože pak to samozřejmě všechno uzavřeme grandiózním extravagantním rokem na přání, ale nebudeme zatím předbíhat, takže teďkom ještě budete poslouchat muziku, kterou jsem tady pro vás přichystal já, klidně vám hned řeknu, co to teď nejblíž bude, Baby Metal, Foreigner, Blink 182. To je daný, to je hotový. Taky, abych vás trošku navnadil a navlhčil na ten rok na přání, tak jedno přání splním už v této hodině, takže mi můžete napsat, pokud třeba někam spěcháte večer. Nebudete mít čas, i když by to byla škoda, tak můžu jedno přání, jak jsem říkal, splnit už teď. Takže napište mi zprávu přes náš Rock Radiový Facebook, normálně do Messengeru, já tam mrknu na to. Když mi k tomu něco pěkného připíšete, tak určitě není problém to potom sdělit do éteru, můžete někomu popřát, dneska mají svátek Romanové, tak třeba nějakýho znáte, to je celkem oblíbený jméno. Takže už vám nebudu

0: Na Rock Rádiu v 17 hodin a 18 minut dozněli Kabáti a jejich Bandity di Praga. Tak, my jsme si slíbili, že budeme hrát na přání, to samozřejmě plníme, kromě toho uslyšíte Dimitri a Valda Gang, to už je tam nastavený potom, ale na přání to bude píseň Heaven od kapely Warrant a napsala se o to Lucka s Pavlem jen tak pro lepší náladu v neděli odpoledne. Když mají být zítra ty strašní vedra, přeju všem, aby to šťastně přežili. No, já si to taky přeju teda docela 36 stupňů, myslím si, že to už je docela slušný. Takže jo, pojďme se dát muziku. Heaven uslyšíte za chvíli na Rock Radio.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
6: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
5: Kazbet? A v čem jsou jiný?
6: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
5: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
7: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Tak to byl Alice Cooper na Rock Radio v 17:39. Jak vidíte sami, zbývá nám tady do konce této hodiny pár songů, já vám teď konkrétně řeknu, který to jsou. Green Day, Mammoth, WVH a taky Znouzecnost, to ještě uslyšíte, možná i R.E.M. A pak samozřejmě po 18. hodině rozjedeme dnešní Rock na přání. Věřím, že už jste netěšený. Já se taky docela těším. Pokud už teď víte náhodou, co by to mělo být, tak mi to klidně můžete napsat. Ale jinak já samozřejmě v celou hodinu zopakuju všechny pravidla, aby to bylo přesně podle příručky, jak se říká, aby si nikdo nemohl stěžovat, že náhodou nevěděl, jak to má správně dělat, i takový se najdou ještě. Takže nebojte se, když tak v klidu vydržte, já vám to pohodlně naserviruju v celou hodinu po zprávách o počasí. Teď už muzika, Krysař bude jako první. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Ameriky.
1: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
0: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
1: Chevrolet Corvette,
0: Camaro Bumblebee,
1: Ford Mustang GT,
0: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
1: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
0: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
1: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Rock Castle.
4: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
5: Zach Wild a jeho Black Label Society.
4: Veselá parta Aylstorm.
5: I Američané Savatage a Testament.
4: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
5: To je festival Rock Castle.
4: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: Rock od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
1: Je 18 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Tak se mrkneme, jak bude zítra. Polojasno až jasno ráno, zejména na Moravě a ve Slezsku zvětšená oblačnost. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami, pravděpodobně i silnými. Nejvyšší teploty je 31 až 36 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 26. K tomu slabý proměnlivý, během dne mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku jihozápadní. V bouřkách a večer na frontě vítr zesílí. Pozor, čeká se silná zátěž teplem, plus ty bouřky večer, dávejte na to bacha.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rok na psání.
1: Ano, ano, začíná dnešní rok na přání, dneska v neděli 9. srpna, 1,5 minuty po 18. hodině, konečně nastává ten správný okamžik. Tady od mikrofonu vás zdraví Strejda Míra a samozřejmě uděláme to jako vždycky, to znamená, pravidla jsou jednoduchý. Vy mi píšete, co chcete slyšet a já vám to pouštím. Je to fakt takhle triviální. Těch kanálů, který můžete k tomu použít, je několik. Buď mi pište e-maily na adresu prani@rokoviradio.cz. Nebo můžete psát alternativně vzkazy přes náš Rock Radio i Facebook, to je taky možnost. A samozřejmě později se vás vyzvu, abyste mi zatelefonovali, s tím ale ještě chvíli vydržte, protože to musím tady nejdřív zapojit a propojit naší telefonní ústřednu, zatím by to ještě nefungovalo teď. Takže pište mi, já vám to tam budu sázet samozřejmě, pravidelně vám to budu opakovat, jak to funguje. A na začátek tady mám nachystaný AC/DC a Highway to Hell a rozhodl jsem se, že to věnuju za Rock Radio všem Romanům, který nás dneska poslouchají. Romanové, přeju vám všechno nejlepší k vašim dnešním jmeninám a tady to máte.
0: Rock Radio.

Tak, tak, strhl decimálku a je vegetarián. O tom něco vím. Posloucháte Rok na přání na Rok rádiu. Tady to přišlo od Martina Stábora. Ahoj do rádia, jestli by to šlo, zahrajte mi prosím Lund od Strautenbergu, posílám manželce Janě, která už zase tvrdí, že zítra začíná dieta. Janě, nevěřím ti, ale mám tě rád i tak. Zdraví Martin. No, tak doufám, že manželka Jana si to vyložila s humorem. Tady to přání. Tak, mám to další. Zdravíme Rok rádio a tady Lenka a Pavel z Plzně. Vracíme se autem z víkendu, cesta nějak neubíhá. Tak nám jí prosím trochu zpříjemněte nějakou pecku od Black Label Society. Nejradši máme Nothing's the Same. A pozdravujeme všechny, co jsou stejně jako my, ještě jiné na silnici. Tak jo, pojďme si to pustit.

Travičko, zelená, ty jsi moje potěšení, takový roztomilý dvojsmysl, co? Tuhle písničku jsem si docela rád poslech. Já vám to přečtu, to přání. Čau rokeři, prosím o alkohol, Travičko zelená pro naší partu z garáže v Jihlavě. Dneska jsme původně chtěli jenom uklízet po včerejšku, ale zase se z toho stalo posezení. Zdraví Radek, Béďa a Carlos. No, tak doufám, že jste tam nezalejvali tu Travičku nějak moc teda. No, pojďme dál, další přání. Dobrý podvečer, přeju si zahrát Summer of 69 on Brian Adamse. Poslouchám vás při práci na zahradě u klatov, potřebuji něco, co mi donutí ještě chvíli vydržet, protože tráva dostaje evidentně rychlejc, než stíhám sekat. Díky, Petr. No, sekat v tomhle počasí, to je docela brutál, tak hlavně klobouk to chce.

0: Rok na přání. Rok Radio.
1: V přístavu Dover kotví loď, na moře se dej a s námi pojď. Příliv se zved, tak vyplujem hned, duj.

řekl stříc. Bůhá, přijde den, za mořem spatříme pevnou zem, stáhnem poslední sýžum, týden budem pít. Ubývalo nám už sil, když velerman k nám promluvil, kdo jsi pravý velrybář, teď ukaž svoji tvář. Bůhá, přijde den, za mořem spatříme pevnou

0: No je to chytlavý prostě, co vám budu povídat. Tak, tady to se napsala Verča z Český Budějovic. Chtěla bych zahrát Velermana od Prota a přítele Tomášovi. Je dneska nějak podezřele hodný, tak mu chci udělat teda dost dřív, než zjistím, co provedl. No, tomu říkám důvěra teda. Tak, přátelé, teď přišel ten okamžik, ale kdy bude dobrý, když mi zavoláte. Takže zopakuju pro jistotu číslo 725 844 424, to je číslo přímo sem ke mně do mixážního pultu. Takže telefonujte a kdo se první dovolá, vybírá muziku a uslyšíme se za chvíli na Rock Rádiu.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
6: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel CZ.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.
9: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
10: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
9: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: Radio. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Tak a já už mám na drátě Mišoše. Ahoj, slyšíme se.
2: Okay.
1: A jo, já tě slyším, povídej, můžeš.
2: Mišoš, zdraví, skvělou míru.
1: Čau, čau. Hele, Mišoš, prosím tě, tak řekni, co jsi vybral za muziku a jestli to někomu pošleš dneska.
2: Vybral jsem Bruce Dickinsona, buď to s Maidenama, anebo samotnýho, když měl ty narozeniny, tak a bude to pro tebe do rokrády a když se tam v tom více musíš píct,
1: no.
2: Tak aby ti to uteklo.
1: Hele, já tu mám klimatizaci, kterou se mi nedaří pořád nastavit, tak abych tu nemrznul, ale vidím ten hit za oknem pěkně, hele, takže to je příjemný, vlastně mě by to asi nevadilo, to vedro. Mišoši, moc ti děkuju, já jenom zopakuju, že jsme nakonec vybrali píseň The Evil Dead Men Do od Iron Maiden z roku 1988. Je to tu nachystaný, já tě moc zdravím a zase někdy naslyšenou, ahoj a díky.
2: Děkuju, ahoj, čau.
1: Se krásně, čau. Mišoš, náš jedný posluchač a tady je muzika, kterou vybral Iron Maiden.

0: No, líbí se mi, jak to tam kváka. Na konci pěkně. To víš, že Axle. Tak jsme to nechali dokvákat. Tady to přání, do ruku na přání objednal Milan z Mostu. Napsal mi, hoj Míro, když už máte rok na přání, tak bych rád jednu věc, kterou poslouchám snad 30 let a pořád mě nomrzela. Guns N' Roses, Civil War. Ať taky mladší slyší, co je pořádná muzika. No. Je to klasika už dneska, tohle to dokonce 35 let starý. Tak, pojďme dál. Dobrý den, moc vás si poprosit. Přežila jsem těžkou nemoc a moc bych chtěla poděkovat mému manželovi za záchranu a oporu. Píseň Nothing Else Matters, řekněte prosím Sára, spolu jsme silnější, miluju tě Denisa. Sára je přezdívka mého muže. PS, tak já jsem to asi pochopil, tady je to přání, takže posíláme Metaliku. Vydržte, za chvíli to tam máte.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
5: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz

na Rock Rádiu jste slyšeli Dimitri, napsala si o to Kačaba. Ahoj, přeji hezkou neděli, chtěla bych nechat zahrát písničku od Dimitri, Strážná věž pro Kaču do Přerova na tribunu, ať jí to utíká v práci. Děkuju, tak doufám, že jí to utíká, teda by to úplně neuteklo. Tak, jedeme dál. Ahoj všem v Rock Rádiu, přeju si Nirvánu a Lithium pro tátu, který má dneska narozeniny, je to člověk, díky kterému jsem začal poslouchat rock. Takže za všechno dobrý i špatný mém hudebním vkusu může on. Zdraví Honza z Pardubic. No tak tohle určitě patří k těm lepším věcem.

Na Rock Rádiu Buty a mám jednu ruku dlouho. Poslední přání dnešního roku na přání. Víc jsem toho už bohužel nenacpu, ani kdybych chtěl. Ale já ani nechci, protože všechny dobré věci musí někdy skončit. Pokud se na vás nedostalo, tak si vzpomeňte zase zítra v 18 hodin a věřím tomu, že to určitě vyjde. Navíc začíná rokový večer jako první prvek rokovýho večera nedělního. Tady máme kompletní živák, tentokrát s kapelou Dire Straits. Už za chvíli vám je Kamil představí a vysvětlí vám, co že to vlastně uslyšíte. Já jsem Strýda Míra, loučím se s váma pro dnešní den a uslyšíme se zase brzo v neděli odpoledne. Mějte se krásně.

Rádio. Neděle večer posloucháte Rock Rádio, s vámi je Kamil Dráb a máme před sebou další hodinku živý muziky a dneska se o ní postarají legendární Dire Straits. Když se řeknou Dire Straits, většina lidí si okamžitě vybaví Brothers in Arms nebo Money for Nothing nebo nezaměnitelnou kytaru Marka Knopflera. Jenže stejně jako u spousty dalších velkých kapel platí, že jejich skutečná síla se naplno ukázala až na koncertních pódiích. A právě to připomíná živák On the Night, který vyšel v roce 1993 a zachycuje poslední velký světový turné kapely po vydání alba On Every Street. Koncert vznik ze záznamů pořízených ve francouzském Nimes a nizozemském Rotterdamu během turné v roce 1992. Dnes už víme, že šlo vlastně o rozlučku, i když to tehdy nikdo nahlas neřekl. Po skončení turné se Dire Straits postupně odmlčeli a Mark Knopfler se naplno vydal na svoji solovou dráhu. Žádný velkolepý konce, žádný bombastický poslední koncerty, prostě kapela, která si po letech na vrcholu řekla, že už nemá potřebu si cokoliv dokazovat. A možná právě proto působí živák On the Night tak přirozeně. Na tomhle živáku nenajdeme přehnaný rockový manýr ani zbytečný exhibice. Knopfler vždycky radši nechal mluvit písničky, kytaru a skvěle sehranou kapelu. Vedle největších hitů dostávají prostor i skladby z tehdy aktuální desky On Every Street, který na koncertě získávají úplně jiný rozměr. A celý koncert působí uvolněně, muzikantsky suverénně a je slyšet, že tihle chlapi už dávno nehrajou na efekt, ale hlavně pro radost. A právě proto se k On the Night fanoušci dodnes rádi vracejí. Není to dokument kapely na vrcholu slávy, ale kapely na vrcholu zkušeností. Všechno je zahraný s obrovskou jistotou, citem a nadhledem. Tak si pojďme užít Dire Straits v době, kdy ještě stáli na pódiích před zaplněnými stadiony a Mark Knopfler svým nezaměnitelným stylem dokazoval, že i rock může znít elegantně, civilně a přitom neuvěřitelně silně.

0: Andělci už jsou v šatně a bedňáci sklízí pódium. Ale nebojte, další rokovej živák na vás čeká už příští neděli. První řada je vaše. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Vše pro bagr CZ.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr CZ.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Profi voda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
0: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

pátek 14. srpna bude Rok na Rock Rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bývalý režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu.

nejsem zklamanej ani zrazenej. Jenom mám chuť zůstat aspoň chvíli sám. Nejsem zklamanej ani zraněnej. Ale nechci žádný hry už s nikým hrát. Dneska jsem už

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radio.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
3: Jenom který klíč je od půdy?
1: Rock Radio. Konec legrace. Dear God.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zarecituji vám nově objevenou Cibaránovu báseň, která má zvláštní název Ažmilit. My nevíme, co to je. Docent Weigl se domnívá, že to je orientální dívčí jméno, čili Jára Cibrman Ažmilit. Ažmilit odhalí pamětní desku. To bude plesání, to bude lesku. Snad zahrají mi poem nebo humoresku. Ažmilit odhalí pamětní desku na starém domě, bude už po mně.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Guten Tag.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: A já jak už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť, že až to zeslávám. A tak rychle nakoupím a jdu domů. Ale to nejdu, to já utíkám. A doma to všechno sežerem. Díváme se na televizi a já pak šahám a žeru, až na stole nezbyde nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hlady probudím a zápasím se svým svědomím. A pak si řeknu, hovno. Do špajsky, uříznu půlku salámu a tu půlku žeru v posteli. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastí špeřiny a spídá. A já taky usnu. Ale za hodinu se zase probudím a už to nevydržím. Vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to jde až do rána. To pak snídám vepřový buček. Jak vám říkám, přátelé? Nevím.
0: Rock Radio. Konec legrace.